0: zpíval.
1: Stor hroznému dešti kulek, fajerwerk, Francia vůrek s luntem u kanonu stál. A pán Víčku půco.

Stor hroznému dešti kulek, fajerwerk, Francia vůrek s luntem u kanonu stál. A pán Víčku půco.

Stor hroznému dešti kulek, firework, Francia vůrek s luntem u kanonu stál. A pán Víčku půco.